tónem, který hladí, jak hedvábnej šál, tím tónem, co ladí a zní pod balkónem. My to vyšený tón zní, potřeba je zhodit, to bych si tak přál.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer aus nah und fern, mit einem Hit der sorbischen Rockband Holaski starten und begrüßen wir Sie herzlich zu einer weiteren und nun schon dritten sorbischen Lesereise auf Radio Z. Diesmal beginnen wir die erste Lesestunde mit gleich vier jungen Autorinnen und Autoren, die in der vor gut einem Jahr im Domowina Verlag Bautzen erschienenen Anthologie Litmix 24 mit Gedichten und Prosatexten vertreten sind. Gewiss auch aus einem vielleicht etwas ungewöhnlichen Blickwinkel auf die eigene sorbische Sprache, auf das Leben der eigenen Identität, die auch von engeren und ganz neuen Nachbarn und Verhältnissen geprägt wird. Radio Z wünscht Ihnen mit der heutigen Lesung und der dritten sorbischen Lesereise überhaupt viel Vergnügen. Diese dritte Staffel wurde wiederum von der Stiftung für das sorbische Volk unterstützt und von dem Autor und Publizisten Benedikt Dürlich konzeptionell erarbeitet und organisiert. Ich übergebe nun das Wort an Benedikt Dürlich, den Moderator unserer heutigen Sendung.
1: Tež ja vás ešte raz utrobne na preniu literárnu hodinku ve cečím rieče srbských čitaniov po žomách Radia Z ze Žitave vítam. Svoju besadu s poeziou a prózou sme zahájili s hudobným titlom, ktorýž je Jan Boguš upýtal, jeden ze štyroch soboskutkovacích v našim dženstnejším úsevaniu, v ktorýž kajšiša prajené zbierka srbského literárneho dorosta v središču stej mou rec Mode Pero alebo Moda Garda srbského písmovstva. Je to antológia Lit Mix 24, ušva ve ľudovom nakladníctve Domovina. Prede hač pak Jan Boguš, ako prvý z našich dženstnejších aktérov, väčší úresk ze svojej svončnej kriminálky přednese, nech nám praj zvodkýl von pokáča, že bydli a što dživa, abo što hevak tak ište činí. A prajče kneže Boguša, čo odlašče se rúne hučmne titl Rejovač vonka deščiku, do zazbieha svojho a našeho čítania upýtav.
2: Aj v útrobne vítajče, ja som Jan Boguš, pokážam z Kruščíc, dživám v Srbském institúče v Budešine a venujú sa tučasne tiež mojej dizertácii k dječacej mladinskej literatúre, a to v Lipsku. Tohodla som junu v Lipsku a junu v Budešine a tiež husto v Kruščicach. V mojom svobodnom času, husto tiež za búlom honiu, som tak rec husto na častom pojece a to je dobrá odmena k šednemu dne a k džile. A spiel som vúpotal z šelakých príčin vňa na albume Mode Duch skupiny Holaski. Mode Duch to je tiež same všetko také reálne heslo, dokáž tu tiež v srbskom sviče trebáme nové ideje, nových kreatívnych ľudí a tu spiel mi poprom tiež všetko praji tiež v českých časách nekak veselo meč a snáno tiež junu jen veselý vokomík namakač a tiež klohkosti zaso ako tovašnosť ročo namakač.
1: A ešte prašenie, ke nastaču vaše povietky, što by poprom impuls za tajku kriminálku trochu skurilnú a docova s kajkým odpoladom docova písače alebo še k písaniu přišou?
2: Ja dobil rec, ja mám najkreatívnejšie vokomíky, když je mi opravdu osudo. To je najhuštejšie tak, když moje texty nastanú a tiež za moje texty tu ve zbierce Litmix sú také vokomíky boli, když som napríklad sedžal v Neaplu na letanišču, nie som ničo v ulce mal činenú a som potom započal trochu tých ľudí si vobladač a tak tuči ľudia tiež potom sa na koncu tiež v tých jednotlivých textách zase špieľuja, nekak v tutej forme. A tak je to tiež podľa svunčnej kriminálky bylo, kde som napríklad pri žibirov ležal a aj mňa prosto veľa časa a som všelakorých ľudí videl a s tym też tutun tekst napisał na zakładzie tych ludzi, którzy są my w tym wokomiku we bliskości byli.
1: No, dera, das nitko, so damy przekłapić od wasze powiedki, a nasze czytanie tu już Jan Boguś zahaji.
2: Słuszna kryminalka. 80 stopniu. Markus praży so w słońcu, kajś pstruha ponoji. Jeho manželská belica na každý pad k moru chcela. Při Turkuskej riviere maja najrenšie masáže a najväčší bufet. Tam jeho žona celý džin koka. Markus lia račo na přibrehu, rozpšestrie svoje trinje na leaku a 6-4 vocotyka. Nietko se svoj zaslúžené dole poriadne ľúbič tam, on praji a so rozladuje. Spodžune, telko Aziatu, smeta jule Pekingu abo što, Xing, Qing, Chong, Ting, dich takle ritschig do Četola nicht du kutne nebere, a so ju hupu kameru, maja wieso dich za so sobu. Přeco tisace foto, a to wo tvilco, kotre si tak a tak žaden čert jace ne oblada. Ale nech činja, dich hovak žadne hobie nimaja, nitko, Markus wurze ziva, a so při tem poriane načauje, je najprede raz čas za mauki spink. Haru a hektiku mesta tu hižo nesvši, Žome moria so přijomne kolebaja a vun cunio zdrimne. Smorčove rytmusu žomu Markus tam netko leži. Zanurjene do čišine a mira. Tola potom to. Runje jako Markus veršk svojo odpočinka docpeje, bliži svojemu nekajke zvirjo. Mauka brodžička, odstejace uši, brunej roj a tajke spodžune široke voči, što da ma to byč? Markus ustrožane borboli. Vupada kajš, koza, ale što tajke skočo tu na přibrhu pyta? A čo dla čini tajke spodžune zvuki? Zvirjo so Markuse před sobole bliži. Vun ma mestem ľud zemnej noze. A patis se lada na kozu. Dži prejč, zmín so do tvojo zaklateho kliva. Koza pak so bole a bole bliži. Jako stej vona bezposredne před ním, kusne jemu mocne do palca. Aua! Markus zabiakne, so je to po cvým šibru uslyšeč. To je o vubudži a vun za poetrom rába. Kusk dale preč, ale tola hišče v radiusu potenciálneho pádustva, vulada Markus mladého muža. Aha, to je zajímavé. Tun kadla so cvý čas nervózne vobladuje a je onoa ta bez přestavky čepoce. Tuha broda, kudžeriat vose, Zvot reča skukvošie, jasna vec, nekajký domorod, se Markus domyslí. To je dobrý kandidát, kotrež bu mu moje vece pokradnič. Žadoščivé poladne Markus na kvudne morjo, ale trebam bu kvudnenie. Buj Markusa, mi trošku dojere do čvojstva. Boži dročin se do čorne tošky, skuaju skečbuje po trenjom na ležaku, a placne sebevedomie na trinie. Cak, hotuje. Takle to nikomu nenapadne. A tak, že Markus skunčne do vody. Du si při morju, dobiš je tiež užívač. Hotelu je na sveče došť. Ale přibro a tuta turkizna barba, to máš jenu štule. Dobiu na kužde patišče dooluje fota z Mariu činič. Pravi dône vun lada, hat so nichtu jeho ležake bliži. Ničo nadpadne pak so nestava. Fua nekotre metre, doniš naraz do povetruje matrace nestoči, na kotrež starša žona leži. Preči junu, tute mor je tak vulke, vuprodže nad miru vulke, a runje tu, džiš ja puam. Dobiče so vy z vaši spodživne matrace vukovo čirič? Tola žona Markusa vulce zajnč nima, a so z přichodne žomu vocali. Tejke nešto ignorantne dojace vidžal nesem, Leži tam oka, kajž kralu na sveta, so ani nezamuj, nech so svoj hupi matracu zatepi. Po lohkim rozorenu, vuspeta so Markus v nurenu. Ne je to težane veselo, ne je. Voda je cel jednore pše svona, a žome su pše ulke, to mužu so tež doma do vane lenč a mam jac voto. Markus ma došč odkupana. Un štapa pše sorce pisk, nimo lutech pisku rodu k duši, že se sel vodmeje. Potom vruči so k svojemu ležake. Jezus Maria, on zaškrči. Dunkroč nie jedna pak sovo niekajki spodžiune sun. Nie, Dunkroč je to kutna realita. Šo je preč? Zapraji Markus hej vus. Vum padne na kolena a pšerje svoje trenje. Ale toška je preč. Toška z jeho drotnými vecami. Markus ma čeže, zo nepadne na blaku do vomore. Un poľadne spode ležaka. Čepi patiš, tu ničo ne je. Un zaščipne v oči a so spišne rozladuje. Snano môže skučičela niče uladač. Mirne, Markuso, mirne. Jenuš žanu paniku, so sam zmiruje. Potajkim. Japanska sujba ešte tam sedži, kde še sedžava. Start stále smorči, vodciša čtujorský orkestor, doha noha ta blondinka dále telefonuje a si rune dalšiu cigaretu zapali, toste porik je mestem hižo cúti tu čipsu zjet a voko mík. Tu mode kadla tu jace nie. Sim si tola nedomysliu, zo môže to jenuš tún torka byč. Tak spišne, kaž jeho noze to dovolite, praša so on šitky za svoje tošku. Did you see something? You! Did you see something? Ale nichtu Markus si dale pomáč nemôže. Jenicce toste porik, kotrež je si nové pakčík belgijských šokoládových waflu očiňu, rozpravia Markuse. No haj, nichtu je tu kytro spišne přes pisk smaliu. Haj, až tu? Nikajki muž. Es nano, že to kus dokvadnišo. Žona sunie si vomere waflu do ube. No dokvadne to nesmoj vidžavoj. Nabyše un mauki, wulki. Mauki, muž vodmuj. Tak mauki tež zaso nic, žona jeho koriguje. Miniš? Večiač meto 70 un tola nebe. Ja bych jau na meto 80 trochovava. Nie, večiač jau nebe. Taki hoboty tež nese. Poskaj, to by taki mały wisk. Tu nebe nide na nide večiač ja. Ni čeršiač ty, ale večina kuže pat. Markus Borg přetorne. To mi tola šitko dále nepomá. Un poladne kniebiu, jako by votam nekajke znamio vočakval. Zadecha vúboko a sovo praša. By un snač čmuo vosate abo miešum brodu. Haj, Borg synchronie votmuje. A čau dláda nic nedom tak. Ja vás prošu, smuj tu ve dolu, rozorí so dolník. Nešče so direktne za tým prašal. Ach, šojene, Markus vodkivne a spichak promenáže mestačka. To môže jenuš tu turka byč. Kuždu muličku hasku, kužde kučik ve blízkošti hum přelada. Dž to, kadlu popanu, potom pak môžem z niečím ličič. Džeda unci, zavešče tu nekajkým zaklatým kurku syda. Na, dočakaj. Nadobo vulada Markus v hoku a toku masy turistu znate mjezočo. Tamle! Un zarihi, jako by so jemu mač boža sama zjeviva. Torka, to je tun torka! A tu ma moju tošku! Spišne smali un kpachuje a so s celej mocu na njeho vali. Tun so v ustro žane vobora. Študa vyšče! Vostajče me na pokoj! Markus ne popušči. Poskaj, môj přečelko, ja či nedomjene voteknu, když ty mi moju tošku neuročiš. Modemu mužej so poradži, so Markus je vujnič. Vun rybuje si šiju a potem přepoda Markus je tošku. Ja vopravdže nem, što je váš problém. Lajče raz tam při muri. A pokaza na psa. Markus zimne votmuje. Što da chcú ja s nekajkým zaklatým psom? Ne tutum psik je přes pisk smaliu. Potem je vaše trenje nakusal a tošku svoje klamje subuzal. Sem za ním lečal, môžach jeho názbožo prede rune popadneč. Môj božo, Markus so pomohu zmiruje, přimne pachuje podpažu, zruna jeho a jeho draste při tým skečblivé odklepa. O, vy nevešče, kak nepřime o mne mi to rune je, zo sem vás takhle nadpadnul. A ja hupak sem si myslil, zošče s mojimi dročinkami preč bežal, o môj božo. Mode muž rybuje si mezočo. Vopravdže, reči Markus dále, ja šak si vás tak češčuju. Šu vašu turkusku kulturu, vaše přijomne vašne, vašu hospodlivošť. Haj, celé spravne, vy turkojo, šče mi tola poprom celé sympatisce. Mođen s lohkým posmilkom votmuji. Šitko poradsku, kniže, to zostanem? A odpite, ale jenuj zo vyšče, ja som Italčan. Zasadne pak macie wyzo prawie. Na to podataj se Markus a pachu ruku, a so przy tym wolo żenaj smietaj. Turyszcza wokoło nieju, bez to, co bychu widzieli, wo co so tu dokładnie jedna, wódce aplaudiruja a juskaja. Nimale, kajż poradzenym dziwadłem przedstajeniu.

0: Runia Swisha ne hujme titul, koa bir chasu Janka Hanki jenam Franziska Kuschets posredkova. Dalša autorka naše jensniše literarne besade. Tež vas prošu, so bišče so skrotka pšetstajiva a prajiva, kajki uznama za vas hujba a Runia Swisha ne titul.
1: Ja som Franziska, kešt sme již oslyšeli, pokažu z Kruščic, ale tu čas nebydlu v Drežanách a studiu tam v obkadne inženýrstvo. A hudba, když tiež básenne, mi poprom převodža přes celé živenie. Hač runi sama nehudžu, poprom všedne hudbu svucham, v busu, při športe, abo doma. A tuto runi spíšane spíl, moje svojské emócie, dere zase poda, Doke strude dazu nicht nur beschämt, dass ich mich boskam, aber auch tut auch nicht da hier. Hat uns für mein solches Kommentarli zu sagen, boda, doke strude schottag nebeji, kais bedübe obejet, alle der zelle boratku, doke ich nakunchu scho sasa budge, a nicht so popromnier tags war.
0: Hi, alle wasche basne. Tohle již o došť dere beža a nekotre svoje básne vozivne v antologii Litmix so mi tež v oproče jara ľubia, abych od vás rade vedžal, što abo štuje vás ponúval do básnenia v svojej mačernej reči a mače nekajke příklade za svoje písanie abo nekajke impulze, ktoré sú vás pohňovali do písania.
1: Na básnenie samo Sim v šuli přišla, přes vůčeru, kdy jsou nám celé jenom prajli v dobyče básnit, ale já jsem spěšně pytnula, co mi to ty jara vele veselá činí, a tak jsem v svobodném času započínala svojské texty básně písat. A v mačaní řeči mi to jara lohko báně, dokud je to řeč mojich začučů a impulze, Sie wählen es Bokoline zusammen, alle die durch Zwischu jene reine Zwoa, aber jene reine Sadu, stoßen die Zellochko Basner Spießer.
0: Netko Zwischu mir Pätsch Basnio Franziski Kuschets, Čitane wort Autorki Samee. A Sie stutter Basnio, je Milan Rabal, uznamne Basnik z Warnsdorfa, a Wudavacel Serbske Literature ve Česke, do svojej českej mačoštiny přebásnil. Tuto so recitáciám srbské autorky přizamknu. Prošu jara Franziska Kuschets a Milan Rabal.
1: Prina básin, dina štyri vopino. Písam, vupísam, přepísam zatoukam. Čísnu preč a mérzam so, bo dina štyri vopino. Popisane naš moranet přetrebane zatamane. A net leži, nic jad same, naš bund vanju gajšte tamne. Dyš pak blok so kunci kila, mam so smilič abje zdvila, skilič so a zbinuč se, vopjenjo, kiš čiste ne. Vatkuju, vobroču napisam lubuju, štoj sem tule stvoriva, no a basen spisana. Vulke je to veselo, za mne, a te dina štori vopeno. Morjo bez žomu. Morjo bez žomu. Pisk bez stopov. Živinje bez rudoby. Vulade, vostudve.
2: Franziska Kuschets, Morje bezvolno. Morje bezvolno. Písek bez stop. Život bez smutku. Nudné vyhlídky.
1: Naju film. Naju film. Vobladám si. Radšo sama. Je nicko. Můj film.
2: Na náš film. Na náš film se podívám radši sama. Teď je to můj film.
1: Pytat sa sim. Pytat sa sim, kučík ve mni, kotrž nežada za tobu, abo za mnu, čiž so nezubiu a čiž je čišina.
2: Hledám. Hledám v sobě koutek, který netouží po tobě nebo po mně? Kde se nestratím a kde je ticho?
1: Serbské rie. Pyta svoju Hanku. Rukach pak ma druhu klanku. Serbska katolska ma Hanka byč blido šidne dženjom kryč. Voči za ni litaja. Čiha je to rozmua. Jom so lubiva bevona, přetož pikna je to žona. Švižna, blond a luba je, optimalne kvalite. Duž smili so a přeproša, un hančičku se do tanca. Kapava nit zapiska, je bante litaja. Balenca je vuda vun, burze napite je sun. Zaruku, jurabne rube, nie wärts tak pschelscho lube. Wusle kana drasta wscha, sato kana, nierodna. Za jednu nutz, je hanschitska, dobra dost, so wudania. Wona, wärts hat zludana, za lubosch schusser jejiva. Dalsche rehe, samsna witz. Wundjens madlen kuchze mit. Dusch rasos noa sapotschne, a hanka, doma wostanie.

0: Droi blok čitanju sme zahili s ujimkom svetoznatého hita. Ju je Zara Celerec upytava, kotra zmilenu šočic druhý počas tutej literárnej hodinky z krotke prózu oprubi. Na Zaru tuž vospět prašené, ve kajkým zvisku stej rune svišaný hit z vašej povedku na dvornišču šuđe a druđe, kotrež nam nedom přednesetče. V obmezovaného časa dla trochu skročenú.
1: Tudun spiel znaju ja hižo ze svojho dziečatstva, dokýž staj moje starši při džile doma předzorad húčbu suchavé. Mez druhým sme tež jednu dače s tými najznačejšími spievami skupiny Queen mili. V biu časa sú so tuta a dalšie dačele zrumovali a pozabili, dokýž nebych viac načasne, ale v času korony sme my je při rumovaniu na vúbi zase namakali a svúchali. A dokýž vyžeš rune tuta písňa v pozadku, kde som svoj text napísala, som sa so k tomu rozsúdžila, že chcú ju do mojho krotkopovedanška sobu zaplešť.
0: Hej, to ja mám nedom na vás te prašenie. Ta húbia s tými tačelemi, ta je byla dže?
1: Ta je bola nás doma v Horkách, čiž som ja otrostva.
0: To reka, vy ste tam otrostva a bydliče pak neče zvonka Horku, dženca.
1: Hej, celé pravé, ja som popravom z Horku, som v Krušticach na základnú šulu kočila a požišo na serbský gymnázii v Budešine. A potom, že bych niekotre mesace v Vukraju bydlu ja netko v Drežanách a studiu na Technické univerzite krajnú architektúru v cečím semestre.
0: To reka, potom sa znač zase do Horku ročiče?
1: Snáno.
0: A vy sa tiež ešte na vás prašené, štú abo što dávaše vám dotal nastorky k písaniu próze a môžeme od vás ďalšie texte očakovať s takými a podobnými konfliktami, kajke sa so jevia ve vašej úriadnej povedce v mienovanej antologii modernej srbskej literatúry?
1: Hejna kujže pat, ja dám sa so jara rade inspirirovať od všetného dňa. Všetko, když ja nešto zajímavé vidžu, nešto vopkečovať môžu při busom zastaništu alebo v mišče, kde som popuču, potom ja to rade napísam, dokýž je mi přeškola, když ja na to myslu, že sa tuto dopomnenky snáno pozubia, dokýž ja júca, ale zajúcišim, ja sa na to dopomínačne môžu.
0: Netko číta Zara Celerec, Hujimk ze svojej povedky, kotra šraje hýma a počežuje modu ženu neďže na dvorništu a vokovo neho. Prošu jara, Zara.
1: Na dvorništu a všude druče. Steju při koliach. Mučna sú tam na zimu, kde šraje si odpadku a papierka před mojima normaj v veciku. Zdá sa mi, jako by v rytme vesovej písne zaskakotala. Neščepna čakam na ča, když mi do domizne dojeze. Zadocham vúboko. Vočce mi zapaduje ty. Zjedu si se zimnými postami přes čerstvo vúmyte vosy, když padaja v kudžakách do mojho bliedoho mjazvača a je znamenša trošku z babu napilňa. Mjehuška. Zviju svoj dost zimský šal kručišo a ladam do smira, z kotrehož so váhodná húčba ke mne znošuje. Lohke zynky gitary zdria si svoj púč přes přepelnené nástupnište hač k mojej vútrobie. Svauna melodia šmúra sa z lohka vokovo mojeho čiva a napelní mne za krutky vokomik z čopvotu. Na iskýrie je z 80 let. Snač Queen? Neviem dokvadne, ale zdá sa mi znata. Čuju, kak so voložac mir ve mne rozpřestrýva. Melodia je kaj svába svička, kýž neskončnú čimnotu v mojej duši vúsvetla. Trejeneš na bojachu? To neč môž ich kúčiku sietiš vona nezvery, ale tola darí mi krutky vokom ich spokojnosti, míra a svobodu. I want to break free. Začíňu v oči a podám sa na jizbu do zajšvošti. Som při moriu. Daloko prieč od všeho, što iš mi hevák voptava a počežuje. Čop ve svunčko sa mi mezvači smie. Słyszę mierne szumienie żołmu bieskoczne oceana. Z postami jedu po miechkim piesku, a słodka wojn słończnie kremy mi do nosa stupa. Nadobo słyszę, jak so lochke stopy po zolnie szkatym spoczku ke mnie bliża. Czuję silną ruku, gdy so skieć wliwo wokoło mojego czoła położi. Posmiłknu so, a dam so wokosić. Spokojność so we mnie rozlewuje. Jenoś ty, a ja. Smój so z czałom napucz podawaj. Won do wulkoho sveta raz na wutrobu słuchać nic na rozum, tak by plan. A što doby prajić, by wulkotny. Wotut do Pariza, a potom dalek Atlantiki. Romantiski dol, jako młody borik, nieskończne liczo. Pola tebe čuju so vista. Ty učeriš šun môj strach. S tobu po boku so čerta a hele neboju, šako stajne nam ne gečbuješ. Lubuješ mě, gajka sem a tež jače lubuju, gajkiš se. Nemožemo iz cova borste jednomu druho ovostajič. Trude však so boju, so moja mě tvoja stajna blízkoštinu zatvočič, ale runje nitko začuva so všitko pravje. Když dvoko mík, kotru zhromadne doživíme, je junkrutne a mała drohočinka za živine. Bychme si trajnu luboš a svíru slubivoj. Doniš? Und požaduje. A što me požadujeme? Nitko nemožeme ničo jace džažeč. Zviju svoj šal kruče oko šije a započnu šprintovač. Agresivne stokam ľudži nabok, suvam so po vatkim špundovaniu a přeskoču kuždečku li zadžuk, kiš mi put zašla. Same strach s tými mi zvoču. Bieda kuždemu, kiš se mi zadžažeč. Bežu, vulke, češke durje dvornišča kruče pred očomaj. Nedom se mi docpiva. Nazbožo su otorjene. Spišne stvoču so nimo skupine pučovacoch. Potom sem vonka. Zadecham čerstve vožne pôjto oktoberského večera. Ale to nie je pravo voko mikvo vedre rozmyslovač. Po mokrom puču dobežu k aute, kotrež direktne pred dvorniščom parkuje. Nále očinu durje, skoču do auta a durje zase zaraču. Vulce z rukom aj machajo, kajž budna zahriju, ječ! A ona votjeđe. Přeco spišnišo, přeco dále, sovo dvornišča zdaluje moj. Červene a žote svetce mesta letajo nimo naju. Svetce v moje voje verči, ale vulke stare dvornišče otvarjenje hižo ne vidžu. Ne budu je ženje vjece vidžeč. Pomovu so zaso zmiruju. Pujsko dži stajnišo a moje čevo přestane čepotač. Ona so ne praša. Ne dobi so prašeč, šako všitko vje a vje lečuje. Poskiči mi nuclje. Ale přenocovanie pola najlepšie přečeky je mi voko mikne nepříjemné. No chcú zasežnosť tuti situáciu počežovať. Jedži môj ešte nikotre kúa príky a bodvu po myšče, do niž nie sme celé viesti, zo nám aj nikto nesčuje. Potom zavinie môj do vúzkeho budlanského buča. Poďakujú so, vúliezu a zastupujú do kežinoch durio. Mnoho skoženku vidie hač hore po cichu k mojemu bydleniu, do kotroho se ma klipši tyženjom začanova. Miestem, zo za klúčom pytam, uladam v škavobie po duchie mi mavy list. Vočinju jun a čitam. Sem če namakal. Nemože so přede mnu skovač. Nam vopjeno na zimju padnoč a vúčanu svoj hendi. Dve nové poješči od samsne v osoby, od neho. Junu v obraz, kak na dvorništu z drastového vopkoda stupju. Dale deleka vladam další v obraz, na kotrom žda auta svoje přečeky zalezu. Bezmocna dam so na skode padnoč a započinam fakač. Šu svobodu mi rubi, nidže nesem sama. Přeco mi ščivuje, na mne vaka, mě traši. Uprašuje so mojich přečelov, rozširja v živo mni a kradne mi s tem šitko, štož je, abo lepje bi, mi v živenju važno. E kaj zobi mi moju dušu vutono, jako svojt neodžilach. I've been looking for freedom. still it can't be found. Zaklet a stalker.

0: Hej, to by pěsen, kotru še Milena Šoučic za našu dženstnišu literárnu hodinku doporučiva. Štvortu sobu skutkovacu so tuž vospět prašam, što je přičina zoště se runie slyšane titul La Symphonie des Éclairs za svoje čitanie zličné romance, kotruž potom nedom slyšíme, upytava.
1: Tudun spürsim, tudun litscher, was wir hustos in Aposkawa, dokas ja bich sehr ne Pschetschuku wie Parisu, ha ja sehr asam tun Titus is, zu dem reine Minasun in Ami wie Misch, Luboschte, ab uns in sehr Mussauer, so ist doch jara derik, die litschne Romanze hoji, die ist ja nicht gar Morio, aber der kann ich schon ne Wopsaue.
0: No hei, Morio a Paris, jenu wirst du Rolu neiskere, was im Pisanju reihete, a wieso zu ja tisch widzisch, Džešče doma a na kajkim hukubvanskim abo povovanskim puču so tu kvilu pohibuječe.
1: Haj, poprom pokađam ja z Ružanta, ale bydlu netko v Lipsku a študuju tam vúčostvo za předmetaj srbčinu a etiku filozofiju.
0: No a vúkončne tež na vás te prašenie, što by poprom tak recu impuls abo te vúkađišťo za vašu romancu ve Pirsku tam při Moriu. A de a přes što abo koho ešte docela k literárnemu písaniu přišva. A potom ešte tešte prašene nedom. Kajke pláne máte za dalšie zapísanie?
1: Ten ideu za moju ličnú romancu mi ach ja správne prajne v dôlu, da bych rune v italsky, v

0: era lucco panor, ale postem času ja so tiež na basne zveru aj.
1: No, utromne, Jack, nitko pak svišime jen čvak vaše proze, sme čipni na väčší výjimk z vašej povietky vozjevené ve zbierce Litmix 24. Prošu, Jara.
0: Lečná romanca. Dajka šikva na holca. Nikak dobyu narečeč, ale dö. Až todyš me vodpokaza. Snano nie dajka luba kaj šúpada. Ach, šo vúreče. Ja si to zvirju. Haj. Jutze rano zase tak zastanu, a ju prosche nareču. Bzz, bzz, bzz. O ne, zaklate budžak. Der je spišne so zdraščču. Ne, nic včerajše draste. Snano, tun byl t-shirt a te modre kolove? Haj, to je celo okej. Nitko, jenes ište vose do poradka přinešč. Moj bože, kajki ptačk da je so tu zaneždžil. Přečesač to dosa. Nitko spišne delek snedani. Tam ona je. Dek rane čmoe, ale tola nikak lohki lične šatma zdraščene. A je vose zubala so bronzove. Dobu jenaš ište knihič, a zni rečič. To tola nije tak češko. Prošči ju narečič. Bo, Jack je ona sama tu. Sie je starši maj, by to zaušče jara nepšemne bylo. Jenaš knihič. Vitaj, taki gau, nesem si docu a přemysli už to praju, přebože. Ja sem Benno a, no haj, sem mi hižo nekotr dne napadnula. Nic o tebi štiuju, abo tak, ale du se nimo bežava a haj, što chcu prajč, du se vopravdu jara šikvana. Što da ja tu činju, snano jednore zase du? Ne, kak spodžina, da by to bylo. Hej, ja som Ronja. A ďakuju sa, da je jara ľubo vo tebe. Vona ze mnou reči. Okej, okay, cool, vostač. Kak dajku rozmu dále vedu, što ty by rec? Vodaj som trošku napiatu. V normálne páže dajka holce, kaj što ze mnou nereče. Ne, to netko nesem praju. Kak boeda to skutkuje. Svodka. No haj, som tu poprom k snedani, potak im chceš so snano přisednoč? Je so vona me to vopravde prašava? Haj, haj, haj! Vizo, som tež vodne. Če vona je? Snano, dola žaden lušťac nima? Halo, vodaj moje zapoždenje, ale môj nan me naprede nie chcú hič dať. Typiste. Vona je přišva, džakuju so božo. Oh, hej, hej, wieso necha svoju džuku z nekajkem cuzum kadlu prečič dač? Tu sem tebi kvitku sobu pšines. Tu dač moa modra barba hodži so vulkotne k tvojim vosam. By to netko pšavile? Oh, džakuju so. To je vopravde jara rjana kvitka. Okej, okay, vona je pšivzava. Voda je zimna a pis trošku drapa. Ale pšivšim so všitko dere začua. Puaš te popravom rade? Započina vona rozmu. Jara dere, nebych une docu a vidžal što rec. O, dybu vodmuvič. No haj, pfuam rade, ale nic vo sebe dere. Spravne prajne, možu se hunje tak vyše vode džažič, a nurine docu a nienže. A ty? Vona se smije, žane špatne znamio. No haj, ja ljubuju pfuanje. Sem vukovanska pfuaka, a tute začučeve vodže, svobodna byč, je vulkotne. Wow, som překvapene. To netko nebych očakval. To je netko snano trošku vopak skutkovalo. Chceš tom rec, co vupadam svaba, abo kak? Ne, vizo nic. Ale to je skrý neušidný hobby. To dobyš to lepší dač. Nadžiomne ne je netko zva na mne. No dere, si so runie hišče tak sam vukoval. Je smerče je vopku zbace. Ty so tak rene smieš. To nemôžu docva hinak, hač so sobu smeč. Netko ste vona přede mnú. Kajš janžel v tu tečemne noce. Chcú ju košič, zvirju si, celé jednore. Šo je tak lohko, čuju so kajš v mročelach. Začuva vona, Ronja, rune takajš ja. Čerla so netko vodvobroči. Bytola rune všitko tak jasne.